0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu.

první pětce rozhodnout, co bylo nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl každopádně napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakorám od PTK. Jeho sedmý solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě jsou top věci Big Stepper a taky snad se tam nebude střílet, takže tohle určitě doporučujeme. Druhým albem, který do našeho

0: jmen české scény. Třetím projektem, který nemůže ve výběru chybět, je album Smack One od Smacka. Nadělil si ho ke 40. narozeninám. No a mimo to, že je tam na featu třeba Brucey, je to tvrdý od začátku až do konce. Nejvíc ve mně rezonovala hned úvodní skladba Odmít sem díl. Číslo 4 u nás získává Izo Mandiasův Exit u palice. Izo si dal krátkou pauzu, zmizel ze sociálních sítí, pak oznámil dva koncerty v O2 aréně, no a Exit u palice je za mě velmi důstojný a osobní projekt. 17 stop, spousta featů, no a u mě vede věc Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá potom album Drogstars od Březníka a Hadese. Horrorcore sound na featu Janek Ledecký, no a pilotní song Drogstars, který je prostě hustej. Tak to je prázdninová inspirace na to, co poslouchat z domácí rapové scény. Česká republika na Metropoli je za námi, no a už teď je tu další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže, to by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Chodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem

0: hvězdou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
1: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

0: dnešní den.
1: Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Raci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí ta pohodička.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: léta míří do Olomouce.
1: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
2: Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
0: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
3: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
0: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
3: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
4: Tvoje ráno.
9: Tvoje rádio.
4: Rádio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska s

0: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Posloucháš? Rádio Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň

Tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na metro.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
4: Sport.
3: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina másmysl.cz nebo se ozvi na práce @johncrane.com.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
8: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
7: Boj o slávu v soutěži Radiotalent 2026 je tady.
8: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
12: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
13: Random flashback.
14: Metropole.
13: Flashback.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Franto, co ty haldiš šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
13: Kalhoty ukazují víc, než chcete. Batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
14: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin, obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
15: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším, Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 13. července. Peníze za informaci o dopadení vandalů. Ti řádili v olomouckých Bezručových sadech v noci na pátek, zdemolovali 8 laviček. Náměstek primátorky Miloš Tichý proto vypsal finanční odměnu 10 000 korun pro svědka, který policii poskytne informace vedoucí k dopadení pachatelů. Uvedl to na sociální síti.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tři velké požáry v sobotu v Olomouckém kraji. 6 jednotek hasičů zlikvidovalo požár zemědělského objektu v Moravičanech na Mohelnicku. Uvnitř svořilo asi 750 balíků sena a slámy. Oheň nadělal škodu zhruba za 5 milionů korun. Příčina požáru je v šetření. Hořelo také ve Vojnicích na Olomoucku, kde záchranáři z hořícího domu vyvedli jednoho zraněného člověka. Škoda tam přesáhne 1 000 000 korun. A další zraněné osobě hasiči pomohli při požáru chatky v Novém Malíně na Šumpersku. Po krátké přestávce se do Česka vrací horké léto a ode dneška se teploty znovu vyšplhají přes 30 stupňů Celsia ve stínu. Tropické noci nás zatím nečekají, ovšem na některých místech stále platí varování před požáry a musíme počítat i s občasnými dešti či bouřkami. Pamatujme tak na pitný režim a pro jistotu deštník sebou.
0: Sport.
2: Obrovským potleskem oslavili v sobotu lidé v Přerově při sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek na Wimbledonu výhru hvězdy přerovského tenisového klubu Lindy Noskové. Její hru na londýnském Grand Slamu s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovali u velkoplošné obrazovky v Přerově stovky lidí.
3: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V necelých 21 letech vyhrát Wimbledon. Pane bože.
2: Komentovala pro ČTK manažerka přerovského tenisového klubu Daniela Huďková.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí, také ze Šumperka anebo z Blanenska. Pro vás právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici u Grapa na Holické. Kvůli opravám jezdíme k Vadlově i na silnici z Valmezu na Vsetín, kousek za Jarcovou. Poruchané vozidlo objíždíme na 242. kilometru dálnice z Mohelnice na Olomouc u Bílé Lhoty. Už by mělo být označeno světelnou šipkou. A policie teď chytá v Šumperku u Mountfieldu na Jesenické nebo mezi Rájcem Jestřebí a Blanském u odbočky na Spešov. Doleva, doprava, nahoru, dolů, i v pondělí ráno frčíme spolu.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

0: den.
1: Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Raci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí ta pohodička.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
12: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
0: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radio.

Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv, je pondělí 13. července. Rekordní návštěvnost napočítalo olomoucké nezávislé divadlo Tramtárie v uplynulé sezóně. Na představení divadla se přišlo podívat přes 21 tisíc diváků. Nejvíc za 22 let fungování. Divadlo mělo 194 představení a téměř vždy vyprodáno.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novou zábavu v centru města máme v Prostějově. Na náměstíčku mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhová město nechalo vytvořit hřiště na petánk a dětskou kuličkovou dráhu. Mají pomoci k aktivnímu využití prostoru. Novinky z Kroměříže. Město v srpnu zahájí opravu zanedbané části Nitranské ulice na sídlišti Zachar. Bude tu nový asfalt, obruby a chodníky. Součástí je i modernizace parkoviště pro 30 aut. Hotovo bude v listopadu. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
4: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
3: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
0: Sport.
3: Vítězství české lukostřelkyně a úřadující mistryně světa Marie Horáčkové poprvé v kariéře ovládla závod světového poháru. Podařilo se jí to v Madridu. Výhrou si s předstihem zajistila postup do velkého finále celého seriálu.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole, co na sebe.
5: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Nehoda v Olomouci, policie ve Valmezu nebo na Otrokovicku a silnější provoz na D1 za Vyškovem ve směru na Brno. I to máme v Merku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku u řeky Bystřice na ulici Blanická. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat ve Valmezu na Vsetínské. Další hlídka mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli. A silnější provoz spojený zhruba s 10 až 15 minutovým zdržením je na 270 km. D1 za Vyškovem ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu, bez pokut, bez nehod a s námi.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday,

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz. You're listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: Genesis with you.
1: Metropole právě dnes.
2: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
1: Metropole právě dnes.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Radio Metropole. Radio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, Metropole. Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Řidiči na Olomoucku, nezapomeňte na omezení v Dolanech. Dnes tu začíná oprava silnice 46. Rekonstrukcí projde více než 1,5 km dlouhý úsek.
4: Zahajujeme opravu silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Šternberg. Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi. Ovšem, nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obří proměna centra Lutína. Obec na Olomoucku se chystá proměnit stávající zanedbaný prostor v centru v novou náves. Na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem. Píše o tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Požár v baťovském areálu ve Zlíně ještě pořád není uhašen. Hasiči v noci pokračovali v prolévání sutin vyhořelé budovy. Lidé v okolí by stále neměli větrat. Požár vypukl uplynulý čtvrtek a už v ten den se budova zřítila. U zříceného objektu ve Zlíně, kde byly sklady a kanceláře, zasahuje 6 jednotek hasičů. Příčinu vzniku rozsáhlého požáru i celkovou výši škod na místě zjišťují vyšetřovatelé. Píše ČTK.
2: Sport.
3: Vítězný závěr v letošní Lize národů pro české volejbalistky. Ve svém posledním utkání přemohli Francii 3-2 na sety. Celkem tak v sezóně získali v elitní soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Pod palcem máme opravy silnic, bouračky i policejní hlídky, aktuální doprava z Olomouce, ze Zábřehu nebo také z Kroměříže pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici, pozor, u Grapa na Holické. Bouračku dvou osobáků objíždíme v Zábřehu na ulici Oborník a policie hlídkuje, pomáhá a chrání v Kroměříži na Květinské a také v Přerově na Polní ulici mezi Molkou a Oby. Doleva, doprava, nahoru, dolů, na startu týdne frčíme spolu.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze

to nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl každopádně napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakorám od PTK. Jeho sedmý solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě jsou top věci Big Stepper a taky Snad se tam nebude střílet, takže tohle určitě doporučujeme. Druhým albem, který do našeho žebříčku

0: párka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole
1: a dopolední chill.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
10: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon.
5: Zkrátka Náš Net.
6: Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
8: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
9: Ahoj!
10: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
7: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
10: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
7: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
10: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
11: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
12: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Gregov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
3: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Gregovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůze, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
4: To je dinosaurus.
2: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
1: Sport.
2: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátu od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu. Skvělý výkon českého rychlostního kajakáře Josefa Dostála. Na světovém poháru v Montrealu vybojoval včera 2. místo na trati 500 metrů. 33-letý reprezentant tak ještě vylepšil svou 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné délce.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Máte zájem o další dopravní info? V tom případě jste tu správně. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, také z Hranická. Policie v Olomouci, teď na Férstrovce, také na Brněnské. Hlídají i na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Přímo v Olomouci je nehoda osobáku a dodávky naproti autobusáku na Tovární ulici ve směru do centra a další bouračka se řeší nedaleko hranic na příjezdu od Ústí do Skaličky. Jedeme s vámi, přejeme šťastnou cestu a naše Rádio Fouších.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop. Top of the Pop. Radio Metropole.

0: je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Ha ha ha ha ha ha ha.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Každý máme svůj styl, každý máme svoje oblíbené hity a tohle rádio vám hraje vaše nejoblíbenější písničky také v pondělí 13. července, kdy svátek slaví Markéty. Zdravíme, gratulujeme a radíme, co dělat a kam zajít. Olomoucký letňák dneska láká na hospodský kvíz. Cestovatelský speciál od 19 hodin. A zítra tady bude hudba a zábava, Krhut a Kozub, přeježděný vztah tour. Losiny Fest nabídnou zítra divadlo, komedii Čas pod psa, Kostková, Frejová, Josefík a taky zima na nádvoří zámku Velké Losiny od 20 hodin a 30 minut. A blíží se největší rocková událost ve Šternberku. Šternberský kopec přiveze legendy české a slovenské rockové scény na jedno pódium. Tu Blatanka, Alkohol, Argema, Michal Hruza a další. U sportovní haly Ekce Homo Šternberg v sobotu 18. července.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
9: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
9: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
11: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
16: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
18: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Metropole. A dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: Fajčů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra a zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
3: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
2: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v evropské lize.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Nahané nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v Jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přeháňky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouci pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na Ferstrově ulici, další na ulici Kavkova, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Na cestách také pozor na nehody. Jedno nám hlásíte v ulici Vodní v Blansku a další nehoda je kousek od Blanska, a to konkrétně mezi Blanskem a obcí Olešná. Tak i tady nohu z plynu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Posloucháš Rádio Metropole, posíláme ti víc muziky, víc energie a teď už taky tipy, kam vyrazit v Olomouci na oběd. Bramborový krém s parmezánem, cottage pie anebo africký guláš a květák na páře, tak to dneska mají v restauraci Koza zůstala celá. Vepřové kostky v mrkvi, hovězí guláš nebo zapečené francouzské brambory s uzeným masem, to si pro nás připravila restaurace Globus. Cezar salát s kuřecím masem, masová směs kaťák v domácím bramboráku se salátem Koleslav a k tomu bramboračka, tak na to můžeme vyrazit do Baseball Pubu and Grill na Lascích. A špagety se žampiony, sekaný řízek se sýrem a bramborovou kaší a kuřecí špíz na grilu, tak to nám dneska uvařili v olomoucké menze. Další polední menu najdeš na olomouc.cz a teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartech Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartech Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartechgroup.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Tohle je Radio Metropole.
12: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku

0: v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
4: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na té se současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
5: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
3: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Pondělní počasí bude nahané přát výletům, čekáme většinou polojasnou oblohu, jen na Jesenicku se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Večer bude převážně jasno. V úterý přibude oblačnosti a hlavně během odpoledne se místy vytvoří přeháňky a bouřky. Podle meteorologů mohou být ojediněle doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silným větrem. Teploty vystoupí až na 30 stupňů. A info pro alergiky, aktuálně probíhá sezóna pilu travin a bylin.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: V Olomouci na nás číhá policejní hlídka na ulici Hynajsova, tak jezděte podle předpisů. Mezi Mohelnicí a obcí Stavenice nám hlásíte čerstvou nehodu a pozor i na Boskovicku mezi obcemi Olešnice a Křtěnov. Tady je to z důvodu nehody dokonce i neprůjezdné. A mrkneme i na D55, tady nám na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever hlásíte další policejní hlídku.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
8: Olé, tady je tvoje Metropole a tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu. Tak zůstaň s námi, na Metropolitě čekají další zajímavé.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
0: Metropole právě dnes.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Kalhoty ukazují víc než chcete, batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Radio Metropole.
0: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
10: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
9: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
4: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
3: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
2: Sport.
3: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitrzulu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pondělí přineslo do Olomouckého kraje většinou polojasnou oblohu a teploty vyšplhají až na 29 stupňů. Více oblačnosti čekáme hlavně v Jeseníkách, kde může i sprchnout. Večer bude oblaků ubývat, ale hlavně svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí. Taková je dnešní pranostika. V úterý bude převážně oblačno a zejména odpoledne musíme počítat s přeháňkami a bouřkami, před kterými varují i meteorologové. Bouřky mohou být místy intenzivnější a přinést přívalový déšť nebo silnější nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Policejní hlídky dneska kontrolují maximální povolenou rychlost na různých místech Olomouce. Právě teď číhají na Přerovské a na Lipenské. Tak ať nemáte zbytečně pokutu. Novou bouračku nám hlásíte ze Zlína. Tady máme Ťukanec na Třídě Tomáše Bati a stále se dořešuje nehoda mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Největší pozor si dejte na Blanensku, a to mezi obcemi Blansko a Šebrov Kateřina. Tady se bouralo a jsou tu pořádné kolony. Ve směru na Blansko si můžete postát i hodinu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
7: Víc muziky,
2: víc energie.
7: Víc energie.

0: městě.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top.

0: své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
2: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
1: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
10: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže, to by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: Nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa že sa radovať smiem.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Gregov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
2: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Gregovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůze, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
1: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rýdl.
3: Místní rádio, místní zprávy.
1: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
4: To je dinosaur.
1: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
3: Sport.
1: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Na Hané nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přeháňky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Za volantem.
6: Maximální povolenou rychlost stále hlídají policisté v Olomouci. Narazit na ně můžete na ulici 17. listopadu a taky na Přerovské. Tak v Olomouci dneska opravdu podle předpisů. Pozor také na nehodu, která se řeší mezi obcemi Charváty a Tážely. Tak tady taky nohu z plynu.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of
3: the Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další

0: vůbec víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
7: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
6: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
7: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího. Josef Brook Miller oslaví v letošním roce významné životní jubileum 80 let. Galerie Rubikon v Olomouci proto připravuje retrospektivně pojatou výstavu, kdy se vernisáž koná, píšou na webu olomouc.cz. Už v sobotu ožijí Čechy pod Kosířem, řemesly a kočáry. Chystá se 19. ročník akce Josef Kol. Podrobnosti najdete na Olomouckém reportu. A konec nejistého čekání na autobus hlásí Přerov. Město zavede chytré zastávky z LED panely, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích. Kdy se na ně můžeme těšit, píše Přerovský deník. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole
0: a odpolední chill. Ideální soundtrack

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra a zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
4: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
3: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v Evropské lize.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Dnešní obloha nám slibuje většinou polojasno, jen v Jeseníkách očekáváme více mraků. Výjimečně nám tady může i sprchnout. K večeru by nám oblačnost měla ubývat. Teplotní maxima se dnes pohybují mezi 25 a 29 stupni. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 22. Zítřek nám pak začne s jasnou oblohou. V průběhu dne se ale začne mračit a na okno nám může zabubnovat přeháňka nebo dokonce i bouřka. Bouřky mohou lokálně přinést přívalové deště, kroupy nebo silný vítr. Biozátěž bude v pondělí i úterý na druhém stupni.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje bouračka nákladňáku s osobákem v ulici Pasterova. Na místě je policie. Ke strážce dvou aut došlo taky na trase mezi Kojetínem a Polkovicemi, kousek za Uhřičicemi. Na silnici je překážka, projet je možné, ale opatrně. Převrácený traktorový vlek s obilím komplikuje dopravu v Tážalech u odbočky na Blatec. I tudy ale s nohou na brzdě projedeme. Srnu pak srazilo auto na cestě mezi Buchlovicemi a Stupovou, kousek za Bystrem Trump. Na místě jsou záchranné složky. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa.

To bylo nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl každopádně napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakorám od PTK. Jeho sedmý solový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě jsou top věci Big Stepper a taky Snad se tam nebude střílet, takže tohle určitě doporučujeme. Druhým albem, který do našeho

Aréně Noa Exit u Palice je za mě velmi důstojný a osobní projekt. 17 stop, spousta featů, no a u mě vede věc Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá potom album Drogstars od Řezníka a HDS. Horrorcore sound na featu Janek Ledecký, no a pilot

0: šívárka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of
3: the Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: karty. Nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historické kočáry CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
12: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Metropole.
15: Posloucháš Radio Metropole.
14: Taneční rádio z Olomouce.
15: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Každý máme svůj styl, každý máme svoje oblíbené hity a tohle rádio vám hraje vaše nejoblíbenější písničky také v pondělí 13. července, kdy svátek slaví Markéty. Zdravíme, gratulujeme a radíme, co dělat a kam zajít. Olomoucký letňák dneska láká na hospodský kvíz. Cestovatelský speciál od 19 hodin. A zítra tady bude hudba a zábava, Krhut a Kozub, přeježděný vztah tour. Losiny Fest nabídnou zítra divadlo o komedii Čas pod psa. Kostková, Frejová, Josefíková a taky Zima na nádvoří zámku Velké Losiny od 20 hodin a 30 minut. A blíží se největší rocková událost ve Šternberku. Šternberský kopec přiveze legendy české a slovenské rockové scény na jedno pódium. Tublatanka, Alkohol, Argema, Michal Hruza a další u sportovní haly Ekce Homo Šternberg v sobotu 18. července.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
9: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
12: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
13: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
14: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
0: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska
1: padla. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
3: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
2: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
0: Sport.
2: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitrzilu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Pro zítřejší den v celé České republice platí meteorologická výstraha před velmi silnými bouřkami. Ty by mohly dorazit i k nám na Hanou. Úterní ráno nám sice začne jasně, v průběhu dne ale začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne se na horách začnou tvořit první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer už mohou přijít do celého našeho regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné s kroupami, přívalovými dešti nebo silným větrem. Tak zítra před odchodem do práce deštník sebou a raději zavřeme okno.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici hlásíte na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Křelov. Tak kolem projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín-Východ. Na místě už je policie. K bouračce došlo taky v Mohelnici na náměstí Trše. Na místě jsou záchranné složky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Šumperku v ulici Uničovská, v Blansku v ulici Poříčí a taky na cestě mezi Tlumačovem a Hulí. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Taneční rádio z Olomouce.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Máte plnou žumpu? Vyřeší se ZAKO. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se ZAKO.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole tě drží v tempu i v téhle hodině, tak nikam neodcházej. Největší světové hvězdy, neskutečné stories a fotbalová show, která prostě nemá konkurenci. My víme, co se děje na trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď ready.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Metropole.
5: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
5: Metropole.
6: Olé. Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Výletní lodě v Olomouci hlásí dočasnou pauzu, protože povodí Moravy právě zahájilo každoroční odstávku řeky. Až do 20. července se bude důkladně kontrolovat koryto, takže na oblíbené vyhlídkové plavby městem si budeme muset ještě chvíli počkat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
3: To je dinosaurus.
2: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
1: Sport.
2: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. S blížícím se večerem by nám postupně mělo ubývat oblačnosti. Slunce nám zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Noc nás čeká jasná. Pokud bychom chtěli pozorovat oblohu, dnes by na to mohlo být ten správný čas. Vidět dnes můžeme třeba měsíc v perigeu, tedy v poloze, kdy je nejblíže zemi. Teploty v noci spadnou na 12 až 16 stupňů. Zítra už pak čekáme dopoledne jasno, odpoledne přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou aut řeší policie na výjezdu z Olomouce po Křelovské ulici ve směru na Křelov. Srazil se tu osobák s náklaďákem. Projíždíme opatrně. Porouchané auto na krajnici pak máme na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Křelov. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž-Východ, na D55 mezi exity Otrokovice-Sever a Hulín-Východ, v Olomouci v ulici Krapkova. Na tachometr si pak dáme pozor taky ve Zlíně v ulici Sokolská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Waves a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec svátek má každá Maky, Makule, Market, prostě Markéta Všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
0: Metropole právě dnes.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
10: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
11: Ahoj!
12: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
9: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
12: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
9: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
12: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
15: Veď predsáhl, že sa radovať smiem.
14: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
16: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
14: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
17: Rádio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
18: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
4: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím, na té se současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
5: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
3: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Pomalu se nám na obloze rozpouští mraky. Před námi je jasná noc. V úterý by jasné počasí mělo vydržet i dopoledne, pak už během dne začne mraků přibývat. Nejprve by se měly začít tvořit deště a bouřky na horách, postupně by to mohlo přijít i do celého regionu. Proti zítřejším bouřkám varují dokonce v celé České republice i meteorologové. Bouřky by totiž lokálně mohly přinést kroupy, přívalové deště nebo silný vítr. Teploty by nám zítra měly vystoupat k 26 až 30 stupňům.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. To ale není na Blanensku na trase Černá hora Svitávka, kousek za Bořitovem. Srazila se tu dvě auta, silnice je momentálně neprůjezdná. Objet je to možné třeba přes Lisice. Na této objízdné trase ale počítáme s kratší kolonou a menším zdržením. Na pobíhajícího psa po silnici si dáváme pozor na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Drysice. Policejní hlídky pak číhají v Rýmařově, v ulici Opavská, ve Zlíně, v ulici Hradská a taky v Želechovicích nad Dřevnicí v ulici Osvobození. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metro Retro.
2: Metropolitan.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
8: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
9: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
8: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
9: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
1: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
8: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Radio Metropole.
10: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
9: Enjoy! Metropole!

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme skoro jasno, pak už nám ale začnou mraky na obloze přibývat. Kolem oběda se začnou tvořit na horách první přehánky a bouřky. Ty se pak budou lokálně objevovat po celém regionu. Ojediněle mohou být bouřky i velmi silné. Rtuť teploměru nám vystoupá k 26 až 30 stupňům, což bude několik stupňů nad průměrnou teplotou pro červenec.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Radio Metropole. Tvoje webovka a online poslech na Radio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího. Josef Bruckmiller oslaví v letošním roce významné životní jubileum 80 let. Galerie Rubikon v Olomouci proto připravuje retrospektivně pojatou výstavu. Kdy se vernisáž koná, píšou na webu olomouc.cz. Už v sobotu ožijí Čechy pod Kosířem řemesly a kočáry. Chystá se 19. ročník akce Josef Kol. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. A konec nejistého čekání na autobus hlásí Přerov. Město zavede chytré zastávky z LED panely, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích. Kdy se na ně můžeme těšit, píše Přerovský deník. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Radio Station. Metropole. Metropole.
1: Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metro

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme

Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Bo Anderson, norský DJ a producent, který dokáže spojit house, pop a elektroniku v jednu hladkou jízdu. Jeho skladby jsou jako sklenka vína. Lehké, příjemné a plné chutí. Bo je jako kamarád, co ti přinese soundtrack k tvému dni a udělá z něj něco speciálního.

0: Radio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky. Dneska se podíváme na top 5 alb dle Radia Metropole, které v uplynulých 12 měsících vyšly. Netroufám si v té první pětce rozhodnout, co bylo nejlepší, ale pokud nějakou desku z našeho výběru ještě nemáš zčeknutou, tak bys to měl každopádně napravit. Jednou z top 5 desek dle našeho výběru je určitě Karakorám od PTK. Jeho sedmý sólový projekt vyšel v první půlce října a je na něm úctyhodných 19 tracků. Za mě jsou top věci Big Stepper a taky snad se tam nebude střílet, takže tohle určitě doporučujeme. Druhým albem, který do našeho žebříčku

české scény. Třetím projektem, který nemůže ve výběru chybět, je album Smack One od Smeka. Nadělil si ho ke 40. narozeninám. No a mimo to, že je tam na featu třeba Brucey, je to tvrdý od začátku až do konce. Nejvíc ve mně rezonovala hned úvodní skladba Odmít sem díl. Číslo 4 u nás získává Izo Mandiasův Exit u palice. Izo si dal krátkou pauzu, zmizel ze sociálních sítí, pak oznámil dva koncerty v O2 aréně, no a Exit u palice je za mě velmi důstojný a osobní projekt. 17 stop, spousta featů, no a u mě vede věc Karma Forever. Pomyslnou top 5 u nás uzavírá potom album Drogstars od Březníka a HDS. Horrorcore sound na

0: A už teď je tu další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň na letní.

0: Metropole. Večer ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů a náladu vytáhnout lidi ze židlí. Jeho styl je moderní, taneční a radostný. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli právě teď

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Evangelia. Zpěvačka s hlasem jako křišťál, která do popu vnáší jemnost a sílu zároveň. Její písně jsou jako krásné příběhy, které se ti vtisknou do srdce. Evangelia je jako kamarádka, co ti naslouchá a pak ti zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Její styl je elegantní, moderní a plný emocí. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska hraje tóny, které

0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Radio Metropole.

kde je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si poslechneme Toni Braxton, legendární americkou zpěvačku, která svou hlubokou a sametovou barvou hlasu okouzlila celý svět. Její hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dávku romantiky a emocí. Toni má v sobě něco, co tě chytí za srdce i uprostřed taneční párty. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské elegance a soulového kouzla. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hvězdné příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozpočtu.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
3: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
4: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme skoro jasno, pak už nám ale začnou mraky na obloze přibývat. Kolem oběda se začnou tvořit na horách první přehánky a bouřky. Ty se pak budou lokálně objevovat po celém regionu. Ojediněle mohou být bouřky i velmi silné. Rtuť teploměru nám vystoupá k 26 až 30 stupňům, což bude několik stupňů nad průměrnou teplotou pro červenec.
0: Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje metropole. Netsky je belgický producent, který v drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Netsky umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje pro všechny noční ptáky.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

pustíme Austina Mahouna, zpěváka, který kombinuje popovou svěžest s charizmatem, co tě dostane na první poslech. Jeho hudba je jako ta kamarádská písnička, co ti vždycky zlepší náladu a přinese dávku pozitivní energie. Austin Mahoun je jako ten kámoš, co tě rozesměje a zároveň zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Jeho styl je moderní, svěží a plný optimismu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou dávku.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si dáme Super High. Projekt, který přináší pořádnou dávku letní atmosféry v každém beatu. Jejich hudba je jako road trip s otevřenými okny a větrem ve vlasech. Optimistická, lehká a chytlavá. Super High jsou jako kámoši, co mají vždycky playlist na dobrou náladu a nikdy neskazí vibe. Ať už jsi u vody nebo v městském ruchu. Jejich tracky tě přenesou do slunečného dne plného tance. Tak nevypínej rádio a zůstaň s námi. Na Metropoli to totiž s nimi teprve začíná.

Tady je tvoje metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobrý.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřin. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.